se do mičinu po napołu šestiche, gdyż z nami rano stawaće, znano tež ze smućne maj vočko maj dokesće čerawšu ru prenju ru Jogena Klopa, jako nohaj šefa při pobočnej linii se vobladali nimska vubranka je na nižo zimsku rawa. A što je nam Klopo jako prenje praju, prošu přeco pozitivne myslić, a to tež činju, byrnješ praju dotla bie jara, nohaj tež rubara, toto bie jen schon preč, ale naš modelut tam na rajnišću a tež haj trochu starši, zrališi, tež kotre švieš, to se tam stava ve takich vosebitech rach. Su to schon dere zmištru, ale mea chudre vele dživa, to dobiše tež rec, a škoda na koncu, zo su potom tla išče jedne rota, potom dobili pševinč, tak zo su potom jedna ze stravnika šli, ale to biše žno češke dživa, a Jürgen Klopp to na koncu pola kolegu RTL-a tež iš raz zimaše a praješe, zo je vun ze s velevecami spokojom, zo pak su se tež tuj što dživa sami naparali. No haj, ale Virgil van Dijk napšikvat jako jeden z najvúznamnišich a vúspěšnišich rajerujú tučasne v nižozimským mústve. Ježno tež pokazal, že sú ranice, ale to šon bude. No haj, a tak má hižo zaso přichodnú hru před sobou tež nimská vúbranka menúce nedželu nastupia v Nations League v dalšej rie, potajkým tam potom tun druhý džel našej vubranky raje. Točíme tiež tam palce a smúchame na Jürgena Klopa, kýž praj přeco pozitívne myslíč. A jasne a vúce je tiež hymnu sobu spieval celé na spočatku. Ja si tiež myslel, že je to za neho tiež osobitosť.

Wčera měchu dźěćacy swiedźeń w Rakecach. Dźěćacy swiedźeń, na kotrym su dźěći móli tež serbske rije rijować. No haj, a ze srijowanjom pónže w Rakecach. Dale. Minuce ewangelska Bersada serbska, Bersada rakečanske wosady. Wona przeproszuje na rijowanski wieczor. Lepe prajne tež na wieczor, kiž rika Sjatok, Feierabend. No ja, a tam maja přeco šelakore teme, kotrež si wubiru, hač je to jič, hač su to přednožki, hač su to spivne wieczory, a netko su so dojednali zromadnje rijowač, a to juce, a to we farskej brožni we Rakecach, dosće wutrobnje prošeni wieczor sedmich na tak mienowany Sjatok Feierabend. Zromadnje chcidža tam rejovač a přeprošuje serbska Bersada ewangelskeje wosady we Rakecach. A dźensa je 28. koparski turnier starych kniezów w pokal serbskeho Sokoła na sportnišću we Krosćicach. No ja, gdyż smy runje przy kopańcy, to chcu tež jeszcze raz poladać na kunc tydźenja, a to do Kulowa, minuce, tam tež so kopańca raje minuce sobotu, to Mudrobili Kulowraja na Sokołralbice Horki po południu Cioch. No haj, a na jeszcze napić możecie so tam pola Franka Zeligara, kiż ma małku sportowu koczmiczku. Niedzielu je dworowy swiedzień w Ronom, a to na Niepelic dworie. Wod jednaczych? A tam zmiatiš k obědu na dost spřijotované serbský oběd, děti vůstupě a tyž děčacin vodinský ansambl.

0: W. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
1: W zajšłych letach jest skórnik kitro we łużyskich lesach zakadział, wosebie mjez šmrekami. Skórniki polekowali su suchota, wichory a čopłota. Suchota štom zesłabi, wichory wamaja hauze a powaleja štom, gdzie so skórnik spěšnje zamestni, a při čopłocie so on spěšnišo roznožuje. Skórnik pak dostawa hišće dalšu pomoc, gdyż so do šmreka zadobyła. Poprawom však so štom z jedami přečiło škodnikam, kajž skórnikam a rybam wobaraja. Tak so například pola šmreka najviace jeda štomovym vyku naromadzi. Vyko je wonedžil z donkam je s skoru a drevom, kotrymž so wódki z jeličkou do korenu transportuja. A dziś larwy skórnika wotrostu. Přečiło wonym jedam pomaja při tym šelke ryby, kotre štuty zneškodnieja. Ryby mjenujce tute jede rozpača a na dalše mačizny předživaja. Při tym šelake družiny rybu romadze dživaja, zo bychu šelke jede zneškodnili. Drude pak su tute nowe mačizny hišće bole jedojte hač do toho, a one moža so tiež usto zasok prinjotnym jedam zjazač. Kak pak ryby z tym wobkadźeja, přepytowachu wójndano biologojo a biologoki Maxa Planckoweho Instituta za chemisku ekologiju jenje. Při tym zwěščichu woni mjez 12 rybowymi družinami, kotrež na a w šmrekach rostu, dwie družinje, kotrež na tute rozpačene mačizny jednore cokorowe molekule připojsnjety. Z tym su tute mačizny za ryby a tamne škodniki lědma hišće jedojte, a one tež hižo tak lohko k druhým jedam nereaguja. Za to užívaja ryby družinu jednoreho cokora. To pak je mjez rybami rědka strategia, dokež trebaja cokor tež same za sebe. Jenož při věstych umieneniach maja došť wódko za tajke reakcie a tohodlato jenož malo družinu rybov zcyła takle čini. A jedna tajka družina je w symbioze ze skórnikom. Ryb mjenujce jeho kanála chosće a zdobom skórnik jeho od štoma k štomi nosy. Nětko sledžoki a sledžorjo tutu symbiozu tež lepe zrozumja. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinje, štož zaso skórniki poma.
0: Věda, vědomosć a wunamakanki.
2: Mirčin Benk rozjasni. Dwie minuty do Beatle Knastom.

0: Wosami čudo do na posedmich.
1: Policija z G.
2: Na A4 blisko odpočki Budyšin Vukot je sredu poponju muž se svojom transporterom voli zubiu a ze skoncovanym motorom potom stejo vostav. Policija je přijeva a miestno zavestčiva, přitom su zvěstčili, zo nemieše šofer žanu jezbnu dovolnosć. A w budyjskich a drežanskich končinach su čera přepytali dohromady cínače objektov, privatne bydlenja, rumnosće firmov a bydlenja za dživačerjov. Pozadk běchu po informacijach Zorilského statného rečnistva přepytovanja dla čorného dživa v tvarstve. W obsedžerjov maje firmu vumjetuja, zo nejstaj zdžila personál, porjadne přize vývoj a zo nejstaj sociálne popvatki zapačivoj. Nimo toho stajdre za jace hač 3 miliony euro z ličbu vanky servisov firmu knihu Vavoj za dživo, kotrž so zciva činivo neje.

Bis wir tutem tydźenju tež hižo raz znowa, ale přeco zaso rado o tym rěčimy, tež zvučimy moje staro, bo je jesmy na rije kočili, to neskrę tak ma poprosić, že se staro učinč. A tam sme tež zaso rěčili o tym, kak sme do Pančic na rije kočili na tamnišu žonu. No hej, a to so tuta hučba, k tomu hodži depeš mocu tam piskali, hore kapeč šmakaj pece. A šitko je so hýbało, ale rejne tlabie, nic pevno. Cimenčine do napusetmeche. Milan Krolich, nedom spowiesť

uspěšnym wiecam. Dobrý se na každý pát gratulovat, že bude s kým hulmotovým haju, od mě se začarauším v okresné finále vukonové klasy 1 Bekopajnce a přitom vojovachu cokoně 4 šuské mústva vo zača do regionálneho finála mez nimi tež mústvo Sapskoho gymnázia. Cyrk jednatko a dvanatko startovaše úspěšně do turnira a doby prýňu rúb, že či vo Pohovansko-šulskému centru mi budeš in, a to z 2-1. A druhá rá přečivo Šilerovému gymnázie skončí so z 0-0. Ve poslednej rie přečivo budeskému Filip Melanchtonovému gymnázie přesadžichu so Sapsy Kopario z 1-0. A s tým zavěstčí si mústvo vokovo Milana Joka, Kaju Saviča za Amate Januka prýnje miestno a s dobom kvalifikáciu za regionálne finále. Po taktiske wusmirenje je so sportowe wuczabości Bema postarał, a 29. oktobra je poladam na protyczku, to je przychodnu utochu, gdzie za mustwo Sapsko gymnazja we regionalnym finalu potom dale, a to Torunia na kopaniszczu Humboldtowego haja. Na mustwo czekaja potom wotrania dziewięcich zastupierio ze Zoloca, ze Skamienca, ze Swojerec. A sztuś chce mustwo tam podpierać. Wyszak wiescie, to je przeco rady witane.

dźensa 28. koparski turnier starych knjezow wo pokal serbskeho sokowa na sportnišću we Chrósćicach. Wječor 6. so zaji, a to su dalše termine. Jutře prosim, ewangelska bjesada Rakečanskeje wosady na wosebite wječor, kiž mjenuja tam sjatok. A tam maja dalše u zabiru a zetkansku temu. No a jutře chceća zromadnje rejować. A to pod hesłom serbske rije, dede a dźensa. Serbska bjesada što je nač v Hođiju, abo v Bukecach, abo v Rakecach. Tam je předco všelake poskytki, tyž přednožky k najšelakovšim temam. A Rakečanscy su so nětko za rije rozsudžili potajkim evangelska besada. Vás vítam.

80 let domowinska skupina Wochoze. Od jutřišeho so we wsi swědči, započnje so jutře po podjutřioch swědźenske zarjadowanje, no a potom njedźelu je so zetkanje we wsi najprjedy raz do południa, wotorja tam ze zdomkowanku we Švělowej Brožni, a potom tež we cyrkwi můžeće dožiwić serbsku hudźbu, reje, ryčne poskitki, mały kwis a šelakore dalše poskitki po takim dočasnje so nie gratuluje, ale nadžijam so, co so svičen poradí.

se da menšino povose mich. Denis Wenzel zpěvá. To je serbska kulturna brigada, se z nami zaspěvaj. A Hana,

serbske titule namakaće w našej app MDR Serbia. Serbska hudźba šuža přeco a tež tutun spiju. Ste tam nutska spiju Moj raj, Christoph Mikrošk spiwa a wy možeće so mi wusmeć nitko, a o tež nic. Jako sym ze Erfurta domo jeła, se tutun spiju we trajnej šlejvce svurała a poskała. No haj, dokuž mi nekak za tym bie a nimo toho je toto jen krasny titul. Da možete se vjezati štitule Deleščanč na vaše šmoratko, abo tež na vaš ličak za vašu fetu party doma, abo sceva tak, kaž ja duš jedu s autom a chcu se nešto naposkač. Dženca je 28. koparski turnir starých knězov v pokal Serbského Sokova na sportnišću ve Kroščicach večer 6.00 so započne. Evangelska besada Rakečanske je vosady prosy tam na svjatok, to je přeco večerne zarjadovanje, kotrež so pravidłownje wotmije k šelakorim temam a jutce reka tema rejovanje. Serbske rije tedy njede a dženca. A to můžeće si dojeć abo dojnč na evangelsku faru v to farske je možnje. Tam so tež přednoš k poskiča. Zjavne posedženje zjavského předsedstva domovine je dženca na gmine v Kruščicach. Njedźelu je dworu svědžen v Runom na Nepilic dvorje od dopodnja jednačich, tež se serbským obědom runiska pěstovania, tamniše děči tam vůstupia tež a děčace, možinský ansambl Slepo je tež podla. Potom poladáme do Brytnie Michałko, tam so jutce še dvory otevřené na dňu otevřených dvorů. Tam zmiene šelakoriše burské stácie a tradície. Do podnia bądź los a hadż do wieczora zmija tam poskitki. 80 lat domowinska skupina Wochozy so jutce svědčí po podniu cioch a potom zmija tam tiež domkowanku niedzielu we Švelovej Brožni a tiež tużto poskitku maja we tamniši cirkvi s přihotowane sapsku hudźbu rije, rečne poskitki, šalakore poskitki po takim tiež, kotrež môžeće si v Bubičtač.

To wete wužyce na rjowie, aż jo zapszałem serskiego pochada. Cesto, gaserec a kultura wici nie oplewajote we familiach. Co se jano familiowy mi na myżny serski pochad pokażą, problemy z wiczego z tym nie mają, aż to nie wierzę. Czochu hynacjo to we USA, US Amerykanarie, takie, kterych przedchadniki pochadają z Europy, Wenni žen a vici kšir to vježeš. Přeci vici vetnich götujo gentest a su snaž přechvatane až poradaju například specečne nímskeje abo samo zvužece. V Texasu ve Serbinje maju serski muzej. Ho pomagaju lužam vici uzganiš vo svojom pochaže. Bužoša raz v Texasu ve muzeju snaž namakajošo išči při svežbnach. Nejlepšu šanzu mašo za to nento neželu při letosnem Vendeš fest, abo, kaž jo to prekrotkodobne za vas, tamne Serbe sveše přece kuždu stvrtu neželu v septembre, teke přijdu celé to zase. A ho jo naša muzika tyženja k tomu Sitte Serb Kupki folgsam.